0: in the sky.
1: Yes.

Bavor Music Radio. Hudba všech barev. Praha Brnok. Color Music Radio. Super Music na FM. DJ Dejla.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Rádio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
4: Mixdown.

0: Breakdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou. Mixdown.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: Hezké ráno, dámy a pánové. Jsem strašně rád, že jsme včera vyhráli na švédském 4-3. Tak jsem si vsadil. Takže jsem něco málo vyhrál. Bylo to super a hokej byl vynikající. Tak, dneska pojedeme trošku funky. Tady jsou All Jarre a Boogie Down. Tak doufám, že jste se dobře vyspali a že si teďka třeba doma i trsnete. Já už trsám.

0: All Jarret, Boogie Down na Color Music Radio.
1: I've heard people say
0: a tady je můj borec. Prostě Barryho Whitea budu milovat až do konce svýho života. Can't get enough of your love, baby. Tak hezký ráno. Doufám, že ho budete mít lepší. Tím, že posloucháte Color. Color uzdravuje. Je to prostě hudba plná barev. Tak Barry.

Tohle byl můj borec Barry White na Color Music Radio a teď si dáme dalšího mazáka. To je Billy Ocean a Caribbean Queen. Jinak dneska slaví svátek Ivové, takže všem Ivoušům přeju jen to nejlepší, krásný den, hezky si to oslavte. A zdravím Pavla. Něco mi napsal, ale ještě jsem si to nepřečetl.

Caribbean Queen. Tak, užili jsme si další písničku a dneska bude krásný počasí, takže se nemáte čeho bát. Bude to celkem v pohodě, sluníčko. Až k večeru se zase lehce zatáhne, ale to už všichni budeme v pohodě. Tak, tady jsou Break Machine a Break Dance Party. Dance Party

Tak to byl Carl Douglas, Kung Fu Fighting. Vlastně i z tohohle jsme si udělali s Fanánkem trošku srandu. Kung Fu fandím. Jo, to už je taky let. Tak máme 7 hodin 20 minut, je úterý, ale protože tohle se reprízuje i v sobotu odpoledne, tak musím říct, že i v sobotu odpoledne vám přeju nádherný den. Chakokán, Chakokán, Chakokán, Chakokán, Chakokán, Chakokán. Teď si dáme Chaka Khan, I feel for you. Tak ať se vám všem krásně daří, ať máte hezký den, jak úterý, tak i sobotu. A já si jdu dát kávu.

I feel for you. Tak to byla Chaka Khan. Strašně rychle nám ten čas letí. A vždycky to poznám i na těch písničkách a hlavně taky na dětech. Tam vidím, jak to ulítlo všechno. Strašně rychle. Tak teď si dáme Delegation. Where's the love we used to know? A teď si jdu už dát to kafíčko. Tak si ho dejte taky a budeme mít společně pohodu. Pohodu úterý ráno. Tyjo, stejně mám radost, že jsem s váma v rádiu. Fakt mi to dělá radost.

Where is the love we used to know? Tak to byly Delegation na Color Music Radio. Máme 7 hodin 32 minut. V sobotu odpoledne máme 17 hodin a 32 minut. Nezlobte se, ale vždycky to takhle musím trošku uvádět, aby to bylo i v té repríze fair. Tak tady je So Chic. Dance, dance, dance. Tak si můžete i trošku trsnout. Samozřejmě, že pokud jste v autě, tak v klidu. Někteří z vás vezou děti do školy, tak tam opatrně.

Kolorádská informace, Friky už se připravuje, dokonce si dal teďka 10 kliků doma, 20 dřepů, aby byl ve výborný kondici a v 8 hodin se na vás moc těší. Nahoru a dolů, upside down, tady je Diana Ross, další skvělá funky věc.

A Dan Ross. A miluju tu funky kytaru. Prostě teď si dáme Disco Queen, velkou diskotékovou královnu, kterou byla Donna Summer. I když byla, je to pořád diskotéková královna. A už se nám to blíží. Kuba Melín v sobotu hraje v Lucerna Music Baru a já tam jdu zase s celou naší partou a trsneme si. Bude to moc fajn. Takže I Feel Love, Donna Summer na Color Music Radio.

Donna Summer, I Feel Love. A teď si dáme další moji oblíbenou partu Earth, Wind and Fire a jejich krásnou věc Boogie Wonderland. Tak si užívejte muziku, doufám, že skvělou muziku, a dejte si volume right. Na tohle se taky skvěle tancuje.

Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire v úterý a v sobotu na Color Music Radio. A tady je dáma Gloria Gaynor, Don't Leave Me This Way. No a ještě mi zbývají tři písničky a zase si řekneme čau. Ale zítra ráno zase čágo.

Oh baby, don't leave me this way. Tak to byla Gloria Gaynor. A teď si dáme taky trošku něco swingovýho, protože tuhle věc já mám strašně rád. Je to Robbie Williams a Go Gentle. Je to o lidech, který nikdy nikomu nepřejou nic dobrýho. A to má Robbie pravdu. Jo, jo, jo. Takže Marcello, dej si volume right a můžeš si trsnout.

Tak to byl skvělej Robbie Williams na Coloru. A my si teď dáme starý dobrý hot chocolate. Takže k snídani horkou čokoládu. Everyone's a winner. Každej první vyhrává. Přesně tak. Ale dneska u mě vyhrál Robbie Williams. Go Gentle je prostě jeho swingová pecka. Tak pojď.

0: To byla famózní a skvělá show.
1: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
4: Prosím, Doňo Mimoňa.
5: Ne, už rozhodně ne, Juane Perverézi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
4: Au, něco mě štíplo.
5: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
4: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
5: Tak tady počkejte a já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverézi. Jsem tady.
6: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
5: Juane Varlosi, donesela Done.
7: Tak už jsme to u koulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
5: Štípla ho moucha cecek. Má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Varlosi?
6: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
7: To bylo natáčení. Pane bože, a že byste se, Juane Varlosi, těm domorodcům nebránil.
6: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
5: Sadem masem?
6: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece navigátor a aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
7: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
6: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
7: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Varlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
6: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do...

0: kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Donesela, dome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Barlos omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co? Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavu?

0: kladivo, něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
1: A máte to tu hezký, poserdone.
0: To není všechno, teď vám ukážu koríše a měkýše.
1: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

Tohle mám naposlouchaný strašně krát, ale neříkal jsem si, jestli to je úplně vhodný do Frikolory, ale co by tady mělo být nevhodný. Tohle jsou samozřejmě Criss Cross, i když neslyšíte žádný rap DJ je Nubs Break. Ano, přátelé, tohle byl takový skit v rámci Da Bomb a Alba, který tady hrajeme docela pravidelně od určitý doby, a tohle je takováhle skrečová záležitost. My budeme pokračovat a to partičkou Gangstar, alright, chill, ano, like chill. I chill.

Nas. Ah, chill.

poklidná věc, I Can Feel It, DMX, a my budeme pokračovat další peckou, a to od Jurassic 5, Remember His Name, a v tomhle rytmu ještě nás čeká, přátelé, zhruba 20 minut, posloucháte Color Music Radio, pořad Freecolor, a za gramce má mikrofonem DJ Freaky. Je tady první část dnešní Freecolory a ta se nese samozřejmě jak jinak, než v rytmu rapu a hip-hopu. Dobrý ráno!

klidně. Tohle jsou Hieroglyphics a teď věc, kterou já teda neznám, nebo aspoň si nevybavu, že bych ji znal, ale Method Man Redman a taky tedy Eric Sermon, PMD a s nimi taky Lady Luck, tak jsem zvědavej, o co jde, jestli si to vybavím, anebo jestli jsem šáhl úplně.

pár věcí, které tady už hráli, pár věcí, které tady nikdy nehráli. Takhle to vypadá ve Frikoloře a samozřejmě v rámci prvního setu těch oldschoolových rapových pecek, který tady hrajeme tady pravidelně, nebo spíš hrajeme pravidelně hip-hop a rap, ale pravidelně se ty pecky střídají tak, aby to bylo po každý tak trošku jiný. Bylo tomu taky dnes, a to 19. května. No přátelé, dneska je 19. května, podle internetu je dnes úterý a jmeniny nám slaví Ivo. No a stejně jako obvykle dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí, potkat totiž můžeme jasno, polojasno, zataženo, ale také dešťové přehánky, a to během poledne, odpoledne i například ve středních Čechách. Pršet by mohlo k večeru i třeba na západě, a co se týče například Moravy, konkrétně Brna, tak tam by to mělo být dnes bez deště. Pojďme se podívat na teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 5 až 7 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 16 až 22 stupňů. K večeru se ochladí na 9 až 18 a přes noc potom teploty klesnou, a tady se na to musím podívat, k 7 až 9 stupňům. To jsou informace o počasí, taky jsem zahlídnul, že k nám tedy z Afriky jde teplá fronta, to znamená, že prý v následujících dnech, nebo prostě v budoucnu, teď nevím přesně, jak to tam psali, protože jsem to nedočetl, tak by nás mělo čekat tedy vedro. Hitsparády, a samozřejmě oni tomu tady říkají tropy, tak uvidíme, jak to ve skutečnosti dopadne. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co podstatného nám napsali internety. No jako první tady, zapomeňte na bezpodmínečnou lásku, pokud má vztah fungovat, potřebuje podmínky. Mnoho lidí touží po skutečné velké lásce, přejí si být člověkem, s nímž vytvoří vztah založený na bezpodmínečné lásce, jenže nic takového neexistuje. Zní to krutě, ne, naopak, láska totiž může být opravdová, upřímná, silná a zdravá pouze za určitých podmínek. A proč to tak je? Bezpodmínečná láska existuje, ale ne ve vztahu mezi dospělými partnery. V partnerském vztahu by měla být i hodně nebezpečná. Mnozí lidé si ji totiž pletou s bezmeznou tolerancí. Touha po bezpodmínečné lásce nebývá o romantice, ale o minulé zkušenosti, že si lásku musíte zasloužit a nestálostí nebo odtažitostí. Ano, přátelé, bezpodmínečná láska versus bezmezná tolerance, tak tam je samozřejmě rozdíl. A bez splnění podmínek by vztah ani nezačal. Zamilujete se, protože ona nebo on má konkrétní vlastnosti. Nějak se chová, dělá určité věci, to znamená, že svou lásku k dané osobě zakládáte na určitých podmínkách, které splňovala už na začátku. Vysvětlují, no a proč toužíte po bezpodmínečné lásce? U některých lidí není touha po bezpodmínečné lásce o romantice, podpořené tím, že jde o populární téma, ale o staré bolesti. Strpět cokoliv není láska a šťastné vztahy nejsou prý dokonalé. Jdeme dál, další informace. Když sport škodí, drasticky prý přibývá úrazů kolen. Lékaři řeší, jak jim předejít.

0: A více pacientů se rozhodne pro operační řešení. Řekl pro tedy tento rozhovor pan Hudeček. Podle terénního průzkumu, který s kolegy provedl předloni, se četnost operací v kategorii na 20 let zvýšila z 50 na 60, tedy na 100 000 obyvatel. Ano, přátelé, tak o předním křížovém vazu já bych mohl něco vyprávět. No a poslední informace, ta se toho týká, přátelé. Dorůstání končetin a orgánů. Regenerace u lidí jen usnula věcí umí probudit. Hyb, hyb, hurá. Mohly by lidem dorůstat amputované končetiny? Nebo nám evoluce zavřela k růstu nových tkání cestu? Vědci dnes překvapivě tvrdí, regenerace u člověka pouze usnula. Umíme ji probudit. V řeckých mýtech potrestali bohové Prométea za pomoc lidem tím, že ho přikovali ke kavkazské skále a každý den k němu posílali orla, aby mu vyrval z těla kus jater. Prometeovi přes noc ztracená tkáň opět dorostla a dravec ho proto mohl týrat dlouhé roky. Osvobození se dočkal, až když orla zabil bájný rek Herakles. No, tak tady jsme se podívali do historie. No, ale úžasná schopnost obnovy jater je však výjimkou potvrzující železné pravidlo, podle kterého savcům, včetně člověka, tkáně a orgány nedorůstají. V přírodě najdeme tvory, kteří jsou regeneraci skutečnými mistry. Vědci u nich hledají inspiraci pro léčbu následků těžkých poranění, degenerativních onemocnění a dalších vážných zdravotních komplikací. No a tady tedy píšou, že by to možná v budoucnu mohlo být. To nezní úplně blbě. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět. Teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Tak, přátelé, 9:59, to byly informace, které jste nepotřebovali vědět, i informace, bez kterých by se neobešel. Teď si dáme reklamu a za chvíli muzika. Je tady úterý, já se mega těším, protože je tady houseový speciál. Ten bývá poslední dobou dost oblíbený a to nejen u vás, ale taky u mě, překvapivě. Ale já se bavím v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek i v pátek, protože mě ty různorodý sety prostě baví. Tak doufám, že je tak tomu i u vás. Teď už ale reklama. A za chvíli opět muzika, posloucháš Color Music Radio, já jsem DJ Friky, jsem za gramcem a mikrofonem a tohle je pořad Frikolora.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK, H1.6, Elboy, Danzhun, Michailov, Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas, LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.

No a máme tady další novinku, já jsem na ní moc vědavý, MVF a Gramofonezí. Doufám, že to čtu správně. Od nich jsem hrával dvě věci ještě předtím, než byly relativně provařený. Tohle by měla být aktuální novinka z posledního týdne, takže očekávání je velké.

Tak musím říct, že jsem měl trošku větší očekávání. Trochu jsem si říkal, že by to mohlo znít třeba jako Why Don't You a nebo Street Lady, ale vydali se trošku jiným směrem, to nevadí. Za chvíli by to mělo být veselější. Čeká nás totiž Have Fun, ano přátelé. Andrew McCurry, taky Paka Project.

Sice už jsme tady měli veselejší set, ne že ne v rámci úterního houseového speciálu, ale i takhle to může znít tady ve Frikoloře a já se bavím, doufám, že se bavíte i vy, tohle have fun, takže byste měli se bavit a do it again, Tory John, za chvíli v Eteru Color Music Radio, další novinka z posledních 7 dnů a takhle my to tady vedeme každý všední ráno. Mezi 9. a 10. můžete v pondělí vyslechnout novinky ze světa Baselineu a UK Garáže, v úterý je to potom houseový speciál, středa frikotéka, diskotéka podle Frikyho a novinky ze světa taneční muziky s těma známýma riffama a popěvkama. Čtvrtek je zlomený tak, že by ho ani Sádr nespravila, protože nás čekají novinky ze světa breakbeatu a pátek. Klacky v kýblu, jungle a drum bass, takovejhle je rozvrh hraní a muziky, žánrový muziky tady u nás na Koloru mezi 9. a 10. v pořadu Frikolora v rámci tedy pracovního dne. Tak doufám, že máte svůj oblíbený, klidně mi můžete napsat, který ten oblíbený je váš. Já mám rád všechny.

Ten je pravidelným posluchačem, ale taky pro vás připravuje informace o Mad Finger Games. Ten píše, Tech a Deep Hub jsou možná méně happy, ale zase mají ten svůj příjemný undergroundový feeling. Takže za mě je to teď top, tak doufám, že ti to nenaruším. Tohle Do It Again. Tohle bude trošku veselější, ale já mám rád ty veselější věci. Já jsem prostě jaký veselý stvoření.

30 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a přátelé, kamarádi, je vidět, že vás ty úterky baví, mě taky. Tohle je Elevation na Space Funk Dub a čeká nás Rich Martinez a jeho My Body Goes On.

já zdravím taky Luďka do Mostu, ten zdraví svýho kámoše do Maďarska. Nevím, kam přesně, ani nenapsal jméno, koho pozdravovat, ale pozdravujem nejen všechny v Čechách, ale taky v Maďarsku. I Maďary, Mongoli. Španěli. I Japonce, i z Japonska jsme měli posluchači, nevím, jestli to byl pravidelný posluchač, nebo jestli na nás narazil náhodou, ale všude tam, kde posloucháte, jsme s vámi, posílám srdíčko, tohle je Color Music Radio, já jsem DJ Freaky a posloucháš pořad Freakolora.

vám teď povím tajemství, ale je to jenom pro posluchače Color Music Rádia. Já jsem si totiž trošku představil studio, přátelé. A po dlouhý době u vysílání celou dobu stojím. Ne, já nestojím, já pařím, přátelé, já doma tančím. Ale nikomu to neříkejte.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolora, za gramcem a mikrofonem DJ Freaky, a samozřejmě v tuhle chvíli je potřeba si říct, jak je to s parťákama, a s parťákama pro dnešní den je to jednoduchý, protože jimi není nikdo jiný než samozřejmě pro dnešní úterní den Seedbank. Ano, a jako každý jiný úterý dnes vám řeknu něco o partnerech tohoto pořadu. Seedbank.cz, specializovaného obchodu s konopnými semínky. Indoor sezóna tedy už končí, ale začala nám ta outdoor a ta je na plný obrátky, a proto si pro vás na seedbank.cz přichystali slevy na kompletní sortiment konopných semínek a spoustu bonusů v podobě semínek zdarma. Semínka zdarma teď dostanete například od Barney Farms, Royal Queen Seeds nebo Fast Buds. Mimo všech akcí a bonusů u nich naleznete také žádané americké seedbanky, jako jsou Exotic Genetics, Soulfar Gardeners nebo Humboldt Seed Company. Legendární značky ty nejlepší kvality, takže pokud chceš zažít tu pravou Ameriku, nabíjej na www.seedbank.cz nebo do jedné z kamenných prodejen, které se nacházejí v Praze na Smíchově a na Žižkově. No a já jsem to viděl a já to do vás budu taky hrnout. Kali Trip opět odstartoval, přátelé, takže díky nákupu právě například na Grow Shop nebo na seedbank.cz se můžete zařadit do slosování a vyrazit s Michalem a jeho partou do Ameriky, objevovat ty správné rostlinky a prostě teď to znáte. Michale, pokud to znáte, tak to je odborník přes tuhle tu problematiku. My jsme tady vedli několik rozhovorů a Kali Trip už, jestli se nepletu, tento rok je třetí ročník, možná už dokonce čtvrtý, ono se to tak jako rychle tedy splývá dohromady. Každopádně Kali Trip už odstartovala, vy můžete být součástí tohodle výletu, který rozhodně bude stát za to. Mrkněte kalitrip.cz na třeba Instagramu, ale rozhodně víc informací najdete třeba na seedbank.cz anebo growshop.cz. My pokračujeme v krásné jízdě, já mám ještě jednu věc pro vás. Tohle je Hey DJ a Eric Bull.

pozvánku na zítře, krom toho, že budeme soutěžit společně s Madfingrama, tak zítra tady bude mít premiéru nový remix, který jsme udělali se Steinem, a to v rámci tedy přicházející tour s Činaskama, takže DJ Freaky, taky Steiny, Činasky, a zítra úplně extrémní první premiéra toho našeho remixu. Takže ne, že nebudete poslouchat. No a kam jinam to dát než do frikotéky, to je jasný.

Martin Svátek už píše, že je na vás ready, je 56 minut po 9. hodině a to znamená, že to budeme muset nějak rychleji ukončit, aby jsme stihli všechno podle plánu. Dneska je 19. května, máme úterý a svátek nám slaví Ivo a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám slibují opravdu různorodý počasí, potkat můžeme jasno, polojasno, polojasno s dešťovýma přehánkama a výjimečně také zataženo. No, ranní teploty 5 až 9 stupňů nad nulou, v odpoledních maximech 16 až 22, k večeru se ochladí a to na 12 až 16 a přes noc potom teploty kolem 8 až 10 stupňů, takže to oteplení opravdu přichází a meteorologové nám slibují, že z Afriky nám jde teplá fronta a měly by nás čekat tropy. Uvidíme, jak to dopadne ve skutečnosti, teď už ale informace z internetu, který nepotřebujete vědět. Zapomeňte na bezpodmínečnou lásku, pokud má vztah fungovat, potřebuje podmínky. Ano, přátelé, pokud tedy mnoho lidí touží po skutečné velké lásce, přejí si být člověkem, z níž vytvoří vztah založený na bezpodmínečné lásce. Jenže nic takového neexistuje, zní to krutě, ne naopak. Láska totiž může být opravdová, upřímná, silná a zdravá pouze za určitých podmínek. No a bezpodmínečná láska existuje, ale ne ve vztahu mezi dospělými partnery. V partnerském vztahu by mohla být i hodně nebezpečná. Mnozí lidé si ji totiž pletou s bezmeznou tolerancí. Touha po bezpodmínečné lásce nebývá o romantice, ale o minulé zkušenosti, že si lásku musíte zasloužit a s nestálostí nebo odtažitostí. A my pokračujeme dál. Další informaci, kterou tady pro vás mám, ta se týká úrazu, když sport škodí. Drasticky přibývá úrazu kolen, lékaři řeší, jak jim předejít. Úrazu kolen, a to zejména předního skříženého vazu, dramaticky přibývá. V drtivé většině není příčinou krkolomný pád, ale stačí špatný pohyb nebo došlápnutí. Čelíme epidemii tohoto typu úrazu, speciálně u mladých sportovců, častěji potom u děvčat. Tvrdí ortoped Filip Hudeček z první ortopedické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Ano, přátelé, no a úrazu kolen v celé populaci již od roku 2000 dochází k pozvolnému nárůstu úrazů i operací. To je dáno tím, že lidé sportují s čím dál větší intenzitou ve vyšších rychlostech a do vyššího věku. Také máme lepší možnosti diagnostiky i terapie a více pacientů se rozhodne pro operační řešení. To řekl pro tedy rozhovor Hudeček. Podle terénního průzkumu, který s kolegy provedl předloni, se četnost operací v kategorii na 20 let zvýšila z 50 na 60 na 100 000 obyvatel. Svou roli by mohly hrát i typ životosprávy nebo nadměrná spotřeba energie, drinků a také cukru. No a jdeme dál, poslední informace dnešního rána, tak ta se týká dorůstání končetin. To by se nám u těch kolenou mohlo hodit. No a regenerace u lidí jen usnula, věci ji prý umí probudit. Mohli by lidem dorůst amputované končetiny, nebo nám evoluce zavřela k růstu nových tkání cestu. Vědci dnes překvapivě tvrdí, že regenerace u člověka pouze usnula. Umíme ji prý probudit. Úžasná schopnost obnovy například u jater je však výjimkou potvrzující železné pravidlo, podle kterého savcům, včetně člověka, tkáně a orgány nedorůstají. V přírodě najdeme ale tvory, které jsou v regeneraci skutečnými mistry. No a podle tady toho článku by mohlo dojít k tomu někdy v budoucnu, že by opravdu lidé tedy mohli mít dorůstající končetiny. To je neuvěřitelný. Snad by mi mohl dorůst mozek. To byly informace, které jste tedy nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní stejně jako vždycky, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Madfinger Games, tvůrci her, co baví celý svět, taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma Grow Shop.

0: Už ho máme na drátě. Dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, dobrý. Jsem Celek.
0: Čeho?
1: No, že mi to zase nefunguje, ten telefon.
0: A nakonec to dobře všechno dopadlo.
1: Je to tak.
0: Tady je to jako v pohádce.
1: No, je to tak.
0: Hele, co ty a dorůstání končetin?
1: No já jsem zdravý na co všechno, co přijdou, co všechno může dorůst, viď?
0: Chtěl bys, aby ti něco dorostlo?
1: Já, ale ani ne. A ty jsi říkal něco o mozku.
0: No tak jako, bylo by fajn, kdybych měl stejnou velikost jako všichni ostatní.
1: Jo, myslíš, že máš menší?
0: Jaký?
1: Myslíš, že máš menší?
0: Vypadá to tak.
1: Vypadá to tak, jo. Oni říkají, že tady na velikosti toho mozku nezáleží, takže...
0: To si pleteš, co se říká u něčeho jiného, Martine, prosím tě.
1: Jo. Dobře, no dobře.
0: OK, pojďme, prosím tě, od velikosti různých věcí k tomu, co je důležitý a to, co nám zahraješ dneska, tedy v Back in the Days jako první pecku.
1: Hele, dneska, to už, tam jsme spolu už mluvili, já jsem to už hrával na začátku, Pizzaman.
0: Jasně, tyhle, pan Fatboy Slim, a.k.a., tyhle, jak jsem si ještě říkal, tyhle, jeho pravý jméno, co, jak si říká?
1: Jak on se jmenuje doopravdy?
0: No.
1: Norman Cook?
0: Jo, Norman Cook, no víš, já jsem věděl, že na co, ale nevěděl jsem teďkon. No, prostě to je spojený s tou velikostí toho mozku, tohleto.
1: Já myslím, že ne. Myslím, že v tom mozku máme takové informací, že prostě někdy to skačí hned, no.
0: OK, no ale u muziky máš těch informací ty víc. Takže Norman Cook, Pizzaman a Fatboy Slim v jedné osobě. Co od něj?
1: Sex on the Street.
0: Nice, tak jo, tohle bude dobrý začátek, holiday edition. Přátelé, kamarádi, klasická přepojovačka Martin Svátek versus DJ Freaky, holiday edition versus Freakolora. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím, budu se těšit opět, tedy zítra po 8 hodině naslyšenou. Zítra nás čeká Freakotek a taky nás čeká ta premiéra, rádiová premiéra, já se těším a to novýho remixu na Činasky zahrajem si v druhé části, takže pokud vás to zajímá, budete ji moc slyšet samozřejmě na celý tour, ale zítra si dáme premiéru v éteru, já jsem na to mega zvědavej. Teď už se s váma ale opravdu loučím, díky za pozornost, mějte krásný den.

0: sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.

0: Color Music Radio.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz

Ahoj, moji milí, zdravím vás. A zdraví vás Martin Svátek, Holiday Edition. Chtěl jsem říct hned takhle zkraje, že se omlouvám za včerejší nevysílání. No, jsem rád, že dneska všechno v pohodě, tedy Holiday Back in the Days, tenhle speciál. Na úvod Sex on the Streets, tato ukázka, jinak Pizza Man. Jak už jsme říkali, to je Fatboy Slim, Norman Cook. No, hrával jsem tady v Holiday občas ta následující věc. Už jsem tady hrával docela dost často. Takže přeju krásný poslech.

The Bucketheads. These sounds fall into my mind. The Bomb, to byl velký hit. Tohle byla další věc z toho jejich alba. Tohle je skvělá věc, která Got Myself Together se jmenuje. Ta následující věc je známá. To je samozřejmě Crystal Waters, který se povedli další úspěchy vedle hitu Gypsy Woman.

tak, tyhle holky vydávaly na značce, myslím, že MJ se to jmenovalo. Každopádně tuhle tu nahrávací společnost založil Michael. No a Brownstone rozhodně docela velký úspěch, hlavně s tímhletím singlem.

tohle tady asi two-stepovej Gerich song, tohleta klasika Rewind. Tohle jsou The Art for Dodger a tak.

nějaká jedna garage girl by mohla být třeba Christine Blond. Tohle ta věc se taky zapsala do tohoto pohybu, tedy do tohoto groovu. Odvětví muziky tedy. Love Shine, tohle je Christine Blond. Moji milí, posloucháte Holiday Edition, Holiday Back in the Days, tenhle ten úterní speciál. Teď je trochu garage a tedy two-step Christine Blond.

Tina Moore. Never Gonna Let You Go, to byla taky známá věc na jejím albu, ale se objevila jiná verze. Tohle je jeden z garážových remixů, který se protáhnul i do rádií. No a teď už poslední věc v první vysílací hodině Holiday. Tak trošku klídek. Tady jsou B2K. Skvělá věc Why I Love You. Pak už pozvánkovej break. Check this out. A další muzika.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Astartek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vevodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do

0: Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
1: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý

Já jsem dostal takový vzkaz od Vyškováků. Vyškováci píšou pro svýho kámoše Ivoryho. Oni mu tak říkají, jinak Ivo, tak má dneska svátek,

věci z policejní akademie. A nebo co to mělo znamenat, to jsem nepochopil, já jsem policejní akademii nikdy si nepustil. Možná se jsem za hroznýho blbce, no ani úplně mi to nějak nevadí, ale tak ať je to jak chce, tak v tom vzkazu se neobjevilo nic pro mě vlastně čitelného, co bych vám mohl poslat, tak jsem si vzpomněl na jiný film. Díky Ivorymu právě, protože Ivory to je pěkný, to je moc pěkný, to se mi líbí. Ivory právě byl v How High, kdo hulí, ten umí.

0: perfektná muzika.
1: Posloucháš Color.
2: Posloucháš Color. Color Music Radio.

Rebecca, Aaliyah. Comeback in One Piece, jinak DMX, ono to zní spíš Comeback in One Piece. No. No, každopádně Aaliyah.

Tohle je jeho debutovýho alba stejnojmenýho, první single Best of Me, společně s tím taky Jada Kiss. No, Majo vám zahraje ve čtvrtek z novýho alba, který vydala. Dala si trochu na čas. Ale nezní to úplně blbě, jsou tam docela dobrý věci, třeba se Snoopem je tam věc.

Je, teď jsem chtěl pustit tenhle cover a už jsem je spustil a nechtěl jsem to. Každopádně už jsem vám napověděl, tohle Donald Jones udělal cover od Stevieho. Tohle ta skvělá věc, která

tak je skvělý groovový remix. To jsou Digable Planets, také věc Cool Like That. No a ještě na závěr takový groovy remix, originál je samozřejmě hodně popová záležitost. Jinak ale ze skvělýho alba, který se jmenovalo a jmenuje stále Music Box. Skvělý remix na závěr Holiday Edition Back in the Days, tohle je Mariah samozřejmě. Tohle je popová věc v tomto skvělým remixu. Dream Lover.

ovšem tady ten remix nenajdete. A to už je závěr Holiday Edition, tedy speciálu Back in the Days. Jinak je jasná věc a jasná zpráva pro vás, Blue in Exile a taky Smith & Wesson, tak ty budou 31. května na

0: The best music. The best music.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
4: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
5: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov H1-6, Lautzwan, Payne nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies rapper Berner.
6: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
5: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Cool and the Gang?
4: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
5: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
3: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
5: Přijedete zcela určitě do Zlína.
3: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
6: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
3: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
6: Se Zuzanou Maxa.
3: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz

Dámy a pánové, nový týden, čerstvé polední menu, od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a na úvod Wu-Tang Clan a jejich Fort Chamba. A když už jsme teda v takových vodách, tak následujem. Aha, okej, okay, následujeme. Počkejte, tohle to je nějaký remix. Tak co takhle? Se vzpomínkou ohlednutím na 1. května, kdy v Praze vystoupil Redman a tady navíc ve spolupráci s De La Soul. Za chvilku třeba taky Naughty by Nature. A čeká vás dneska i soutěž o volný vstup na blížící se koncert Smith & Wesson.

aka Old Dirty Bastard, takže ještě jednou otočka k Wu-Tangu a teď už slíbený Naughty by Nature a jejich klasika jmenem Hip Hip Hooray, Hip Hop Hooray. A za chviličku už slíbený Smith & Wesson, který dorazí do Prahy 29. května. To je velká hiphopová událost, klasikové z Brooklynu. Společně s nimi New Schoolová velmi zajímavá formace Blue and Exile 29. další Boombox a bude to tentokrát poprvé na lodi Cargo Gallery na Vltavě na Smíchovský náplavce. Poslední květnová neděle. Navíc DJ Support Grunza. Už teď se moc těším. Tak za chvilku soutěž. A hnedka v úvodu poděkování Roll with the Ice Cream.

0: se ségrou poslouchá mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

the rock. Welcome to Jo, tak to byli kultovní Smith & Wesson z Brooklynu, který už v 90. letech nadělili hiphopovému světu velmi zásadní album. Jak se to album jmenuje, to je soutěžní otázka, který ještě přidejte, jak se jmenují ty dva pánové, který tvoří hiphopový duo Smith & Wesson. Psát mi můžete na lukas@radiocolor.cz a ve hře je dvakrát jeden volný vstup na jejich pražský koncert 29. května na lodi Cargo Gallery, kde navíc před nimi budou předskakovat ještě Blue and Exile. Tak na ty došlo minule a dojde zase příště. Teď už letíme na Kubu za The Orishas. By the way, doufám, že máte volume doprava. Zdravíme nejenom na Kubu, ale taky Karlovy Vary, Liberec, Budějovice, Krumlov, Plzeň. A samozřejmě Praha, Brno, Znojmo, Opava, to je jasný. Kde ladíte vy dneska? Dejte vědět. Lukas@radiocolor.cz

odpolední meny na vlnách Color Music Radio. Dnes v malinko speciálním čase, protože se nám tam posunulo dopolední vysílání s Martinem Svátkem, ne jeho vinou, tak abyste si mohli ten jeho set užít celý, tak jsme se takhle posunuli až zhruba začátek 12.15 až 13.15. To znamená, dneska si podle mě hodinky neměřte, ale věřím toho, že ta muzika je nadčasová záležitost, to znamená, že právě když chcete vypnout ten čas, tak poslouchejte. A tohle to byl kubánský zpěvák Alfredo Valdez s songmenem Canto a la Vuelta Bajera. Předtím to byly samozřejmě Diorishas a já jsem skrze jednu západoafrickou kapelu pochopil už před lety, že vlastně latinskoamerická muzika je vlastně v kořenech africká muzika, jenom s trošku latino temperamentem. A pochopil jsem to skrze legendární kapelu z Dakaru, která existuje už přes 50 let a kdysi tady v rámci seriálu Respekt festivalu tady vystupovali a jmenují se Orchestra Baobab. Tak okoštujte, protože tohleto není kubánská muzika, tohleto je africká, západoafrická muzika ze Senegalu, Made in Dakar, se jmenuje to album a skladba jménem Ami Kita Bay, Orchestra Baobab.

Orchestra Baobab. Jsme se ještě vrátili za oceán do Brazílie za mým oblíbeným reperem, který se říká Emicida. Acabou mais tem. Se jmenoval ten song a když už jsme v Brazílii, což bych klidně mohl hrát taky klidně celý menu portugalsky. A teď je aspoň jedna ochutnávka z EPčka Acústico Cancún. Rapper jménem Shama, ale v takovýhle akustickém podání s hostujícími Gustahem a Irineu Barcé.

Na Color Music Radio posloucháte Polední menu a tohle to byl Brand New, neboli z Brusu nový single od Stevena Marleyho jménem Hills of St. Anne. Kopců nad Kingstonem, kde se narodil jeho táta Bob Marley. A pod kterými vznikl taky v 68. nebo 9. roce legendární trio The Abyssinians, který do Prahy dorazí do Prahy v rámci evropského turné už v neděli 24. května do Lucerna Music Baru. A to bude velká událost pro všechny, kdo máte rádi reggae, vřele doporučujeme opravdu rastafariánský dědové a mimo jiné tato hymna Satama Sagana.

Jedna z velkých legendárních skladeb Roots Reggae Music, Sata Amasagana v podání The Abyssinians, původně vokálního tria, dnes už kvarteta. Z té původní sestavy tam zůstal jeden z členů a doprovází ho mladší, ale velmi krásně zpívající vokální kvartet. A k tomu doprovodná kapela 24. května v Lucerna Music Baru. Velký svátek pro milovníky Roots Reggae Music a navíc jako předskokan s nimi Lone Ranger. Lucerna Music Bar 24. května a tady ještě jedna ukázka. Mnohem více potom v úterý v rámci reggae speciálu od 21. hodiny tady u nás.

0: Koukám na hodiny a vidím, že už víc do dnešního menu nenervuje, i když bych rád, tak se těším na pokračování v úterý od 21. hodiny v rámci reggae speciálu. A ještě jednou teda z Woody Abyssinians 24. května v Praze s kapelou a s předskokanem Lone Rangerem z Jamajky. A to všechno v Lucerna Music Baru a těším se na vás taky v rámci dalšího poledního menu. Poděkování partnerům tohoto pořadu a nakladatelství Dharmagaya, který vydává skvělé knížky už 33 let dharmagaya.cz, tam najdete více informací, příště se podíváme více za ohlednutím za světem knihy. A poděkování taky MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem Macintoshe, od mýho xkrát rozbitýho telefonu až po počítač, vřele můžu doporučit MacParts.cz. A ještě jednou zmiňuji Rowito Ice Cream, který dělají skvělý nanuky, které jsou ro, bio, bez cukru a bez konzervantů chemických, to znamená zdravý mražený masání, čokoládový, arašídový a jahodový. Tak díky vám všem třem, kdyby vy jste chtěli být partnerem tohoto pořadu, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz a tam též posílejte odpovědi na otázku, kdo tvoří duo Smith & Wesson a jak se jmenuje jejich legendární album z 90. let. Tak tolik Lukáš Kolíbal pro vás dnes v pondělí 18. května v premiéře, případně o den později v repríze a na brzkou slyšenou. Krásné odpoledne.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
3: PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
2: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
3: Už 6. a 7. června v Praze. Prague 420.com.

0: Okna hned. okna.hned.cz Říkám ti, zapiš si Okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. okna.hned.cz
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.

0: Spomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
1: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
2: Hrají Toňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
3: Prosím, Toňo Mimoňa.
4: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
3: Au, něco mě štíplo.
4: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
3: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
4: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
5: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
4: Juane Varlosi, donesela Done.
6: Tak už jsme tu koulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
4: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Varlosi?
5: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší? Náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
6: To bylo natáčení. Pane bože, a že byste se, Juane Varlosi, těm domorodcům nebránil.
5: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
4: Sadem masem?
5: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece navigátor a aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
6: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
5: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
6: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Varlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
5: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to do

0: Kde to smechu a nevarlo si, že pod vodou dýcháme? Jak je to možné?
1: Ve vodní říši je možné všechno.
2: Dorasela, dome, to bude asi vládce moří Poseidon.
1: Nejsem Poseidon, jsem jeho bratr Poseidon. Promiňte, vypustil jsem Krakena. Nebojte se, je neškodný, neublíží vám.
0: Možná nekouše, ale smrdí jak bolavá noha. Podívejte, Juan Barros omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Poseidone, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No. Nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní říši. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle. Proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou. Něco zatloukla. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Poseidone.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
3: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.

0: JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jeho východním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
6: Posloucháte
7: Color Music Radio.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba v těch barech.
1: Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ.

kapkami Sunshine nebo Jaro kvalitně rozespy s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod Polygonopí pro vás dováží top květy z celého světa od Ameriky a Švýcarska až po nejlepší český indury. Jo a jestli nevíš, jak obdarovat svého blízkého, koukni na nové přírodní RAV, čteno RO mastičky, který potěší úplně každýho. Naděl si dávku pohody a objednávají u partnera pořadu firmy Klony Konopí v obchodě, kde konopí dává smysl.

písničku, no a já posléze si otevřu pivečko a mám tady doporučený výborný film Prey, francouzský, kde hraje Peter Sellers. Film je z roku 1968 a jmenuje se Večírek. Tak uvidíme, příště vám podám zprávu.

Tramtadada. Klonikonopí.cz, klonikonopí.cz, klonikonopí.cz. Takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus,

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Color Music Radio.
6: Byly 4 hodiny.
7: Color Music Radio.
8: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
9: You know something?
10: Color Music Radio.
9: Maybe once a week I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
11: New Music Tuesdays. Baby.

0: New Music Tuesdays.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
3: Ravito.
2: Co je bio a bez přidaného cukru?
3: No přece Ravito.
2: Jahoda, čokoláda a rašít.
3: Ravito zmrzka.
2: Feel good mlsání.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
8: Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore.
9: Color Music Radio.
10: Welcome, friends and family. It's go time. It's the ride with Chuck Diesel. New Music Tuesday.
11: It's the adventures that led to the album. Because every album is only like a

0: Music Rádio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Rádio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
4: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
5: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
6: Prosím, Doňo Mimoňa.
7: Už rozhodně ne, Juane Perverezi. Pořád říkáte, že mě musíte očkovat a přitom se mnou chcete jenom kočkovat.
6: Au, něco mě štíplo.
7: Co? Ukažte. No jo, a něco vám tady roste.
6: No to mě asi štípla tropická moucha cecek. Je jich tady plno.
7: Tak tady počkejte, já se vydám sama k táboru lovců lebek. Dávejte na sebe pozor, Perverezi. Jsem tady.
8: Zdravím vás, Doňo Mimoňo.
7: Juane Barlosi, donesela Done.
9: Tak už jsme to okoulu všichni. Kde je vlastně Juan Perverés?
7: Štípla ho moucha cecek, má spavou nemoc. Co s náma budou dělat, Juane Barlosi?
8: Každý večer je to stejné. Začíná to tajemným obřadem vůdů a končí to obřadem údů. A co je nejhorší, náčelník to všechno nahrává na video a pak to prodává do videopůjčoven. Podívejte, kde jsem náčelník s manželem.
9: To bylo natáčení, pane bože. A že vy jste se, Juane Barlosi, těm domorodcům nebránil.
8: Jsem v zaječí už druhý týden a denně se mnou ty divoši něco točí. To dnešní natáčení byla procházka růžovým sadem.
7: Sadem masem?
8: Ale jděte, Doňo Mimoňo. Včera to mě oblékli do letecké kombinézy a točili jsme v řece Navigátor a Aligátor. A neb krokodýl, chci tě trochu díl. To byla síla, ale ve videopůjčovnách to prý hodně frčí.
9: Tak to jsem rád, že už je tohle téma natočené.
8: Moc se neradujte, donesela Done. Zítra se má točit Hroši a dva hoši.
9: Ježiši Maria. Měl jste pravdu, Juane Barlosi. Jsme tady přivázáni k těm kůlům ve vodě a je jenom otázkou času, kdy se hroch objeví. A voda je tak studená.
8: Podívejte, tamhle ty bubliny na hladině, přibližují se k nám. Náčelník už zapnul kameru. Pomoc, tahá mě to dolů.

0: Volavano, a podívejte, Juan Barros omdlel. Jestli vypustíte ještě jednoho, tak to sekne i se mnou. Podívejte, Posergione, jestli máte takovéhle problémy, měl byste si pořídit nějaký katalyzátor.
1: Ale já ho mám.
0: Co máte?
1: Katalyzátor.
0: No, nemáte to lehké. To asi ve společnosti nejste moc oblíbený.
1: Máte pravdu. Společnost mi dělají jen tyto mušle. Pojďte, provedu vás vodní řízu. Ukážu vám chobotnice, žraloky, žralok tygří, žralok pantérový.
0: Ha, tamhle, proč ten žralok tak buší hlavou do skály?
1: To je žralok kladivou, něco zatlouká. Na dně leží žralok kubercový, tamhle visí žralok žaluziový.
0: A máte to tu hezký, Posergione.
1: To není všechno. Teď vám ukážu koríše a měkýše.
0: Taky mám jednoho měkýše. Za mlada to býval tvrdýš, ale to víte, stáří. Ačkoliv, když se koukám na tamty mořské panny.
2: Slyšeli jste nekonečné radionovely z Venezuely.
3: Ladies and gentlemen.
4: Can I please have your attention?
5: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
6: Let's find out. Ready, set, go.
7: Color Music Radio.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Stand and Deliver, tak to bylo Adam and the Ants a začátek dalšího vydání hudebního pořadu New Wave, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Nevín, který posloucháte v pravidelných časech na Core Music Rádiu i na Rádiu Hey. No a dáme si hodinku hudby 70. a 80. let, stylu New Wave, New Romantic, synthpopu a taky postpunku. Dneska to navíc bude takové docela jazykově rozmanité, tak se doufám těšíte. Budou to Altered Images, Bring Me Closer, tak Ellen Lovitch a Think We're Alone Now, to je ta její verze téhle skladby, se kterou pak uspěla o něco později, v roce 87, taky Tiffany. To byl velký popový hit v hitparádách, ale skladba od Ellen Lovitch je moc pěkná. No a jako první jsou to Talking Heads a Once Lifetime. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech New Wave.

Lenovich a Think We're Alone Now, moc hezká věc, tady v New Wave. A dáme si samozřejmě další muziku. John Fox a Europe After the Rain, to je skladba z desky The Garden, jeho druhého solového alba z roku 1981. Potom tu bude Lil Berlin a Ostberlin Wahnsinn, abychom si zahráli taky nějakou tu německou novou vlnu. Toho je taková, řekněme, postpunková verze německé nové vlny, protože ta byla celkem rozkročená, začínala spíš právě takým tím postpunkem a začínajícím elektrem. No a později se překlenula do popu a to jsou ty známé věci, jako je Peter Schilling, vlastně i Falco, Nena hlavně a tak dále. Těch interpretů byla spousta a Lil Berlin to je taková docela zapomenutá kapela. A jako první jsou tu Joy Division, protože v květnu, konkrétně 18. května, je to smutné výročí smrti zpěváka Iana Curtise, který spáchal sebevraždu 18. května 1918, tedy, pardon, 1980 samozřejmě, no a bylo by tomu tedy dnes 46 let, nebo je tomu 46 let od jeho sebevraždy a rozpadu kapely, která se potom přetvořila v neméně úspěšnou formaci New Order. My si dáme o Joy Division tu slavnou a krásnou věc Love Will Tear Us Apart tady v New Wave.

Ostberlin Wahnsinn, to je skladba o východním Berlíně od kapely Berlín, že se tedy vydají na výlet do východního Německa, do východního Berlína. Tomuhle je taky zajímavý klip k té skladbě, kdy vlastně oni hrají přímo u té berlínské zdi z té západní části pokreslené různými grafity a podobně. No a na druhé straně berlínské zdi jsou tam vidět ty stříony a ostnaté dráty a tak. No prostě jako dokresluje to tu absurditu té doby, která v Berlíně panovala. My si dáme další muziku, tady v New Wave, čeká vás kapela Simple Minds a I Travel, taky si dáme vynikající New Music a jejich Warp z té jejich třetí desky. A jako první Mecano a Monte de Fego, to je španělská New Wave, taky velice hezká věc, kterou si pustíme tady v pořadu New Wave.

Ne, nebojte, chyba není na vašem přijímači a nezaseká se nám vysílání ani nejsou žádné problémy s příjmem, protože takto sekaná je opravdu skladba Warp ve svém závěru. Celá ta deska byla akorát experimentální tehdy od New Music a tahle ta skladba, která je na jím konci, tak prostě končí, jako kdyby vám začalo přeskakovat CDčko nebo vypadávat internetový stream Core Music Rádia nebo Rádia Hey. Ale byl to záměr autorů, no a my si dáme další muziku. Tady v New Wave. Bude tady Mike Oldfield a Platinum Part 4. Taky se podíváme do novější muziky, protože i tu si hrajeme tady v New Wave a občas se podíváme na nějaké skupiny a interprety, kteří se inspirují v 70. a 80. letech v době New Wave, New Romantic a tak podobně. A tentokrát to bude česká kapela Něco Něco a jejich krásná synťáková věc Obrysy. To je opravdu jedna z nejhezčích elektronických věcí, které tady v posledních letech vznikly. Konkrétně tedy pochází z roku 2024. No a teď na začátek OMD nebo Orchestra Manoeuvres in the Dark a jejich skvělá věc Souvenir tady v New Wave.

něco a obrysy, moc hezká skladba z české tvorby posledních let, jak jsem říkal, jedna z těch nejhezčích synťákových věcí, které tady v posledních letech určitě vznikly. No a New Wave je na svém závěru, další pěkné synťákové věci si pustíme opět za týden v pravidelných časech. Loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu a na závěr si dáme dneska podruhé německou novou vlnu. Tentokrát to bude kapela Javol a jejich nádherná věc Rendezvous. Taková trochu popovější věc, ale moc povedená, kterou také určitě v českých rádiích jinde než tady v New Wave, případně v Lahůdkářství na Core Music Rádiu o víkendu neuslyšíte. Tak naslyšenou opět za týden a teď si užijte tuhletu věc na závěr.

0: Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio. Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Jo, Rauito. Co si dnes udělat pohodu jako v Karibiku? Ochutnej některou ze 4 chutí lahůdkových bionanuků Rauito a k tomu si pust polední menu, anebo úterní reggae speciál, anebo cokoliv na Color Music Radio. Zdravá a delikatesní zmrzlina ze Šumavy. To je Rauito.cz. Dostání v dobrých bioshopech i největší online prodejci. Čokoládové, arašidové, jahodové a nově i kokosové s ananasem. Nanuky Rauito. Yummy, mňam.
3: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
4: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
3: Nalaď si Fonotouch.
4: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
3: Fonotouch.
4: No tak to roztouch.
3: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
5: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
6: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Příjem dobrý večer na vlnách Color Music Radia, krátce po 21. hodině. Vás srdečně zdraví Lukáš Kolíbal s přáním příjemného večera a taky příjemného poslechu

Pořadu Jam Music Reggae Session, který právě teď startuje ve své premiéře v úterý 19. května 2026. Od mikrofonu vás strašně zdraví Lukáš Kolíbal a teď na úvod to byl legendární Burning Spear. Pán jménem Winston Rodney, který se narodil léta páně 1945 v horách farnosti svaté Jany, aspoň tuším, tam, kde nad Kingstonem, kde se v mládí potkal s Bobem Marleym, kdy oba dva tam pracovali na farmách a Burning Spearovi doporučil, kam má vyrazit do studia právě Bob Marley, na kterýho za chviličku dojde taky, protože teď nedávno byla vzpomínka 45 let od jeho fyzického odchodu, nicméně Burning Spear, jakožto jeho vrstevník a další z velkých legend reggae music, je stále v plné síle. My jsme měli možnost ochutnat jeho živý koncert v Praze loni v srpnu v Lucerna Music Baru, opravdu velká událost. A velká událost je taky to, že se hned o rok později vrací zpátky a vrací se sice na festival k Táboru, na festival Mighty Sounds, na jeho 20. ročník vystoupí v poslední den festivalu v neděli, poslední červnovou neděli. Tak to je první z mnoha koncertních typů, který pro vás dneska večer mám. A když jsem zmiňoval Boba Marleyho, tak bych neměl zapomenout taky na Bunny Wailera a na Petra Toše a na celou partu The Wailers. A teď takhle na úvod tohohle pořadu a týhle čerstvý premiéry, na kterou jsem se moc těšil, vám pustím pár věcí pro zahřátí.

Jak nadčasový text, jak nadčasový song o probouzení, o tom, aby jsme si nenechali od politiků všechno líbit v rámci jejich snahy o kontrolu. Get Up, Stand Up, tady jste mohli slyšet ještě v doprovodných vokálech právě Petra Toše a Bunny Wailera. Je to se poslední desky, kterou nahráli tyhle tři pánové spolu, který vlastně založili The Wailers. K tomu jsme se povídali už mnohokrát a hodně. Nicméně, protože teď, tuším, že 11. května, to bylo 45 let od fyzického odchodu Boba Marleyho, tak dáme na úvod dnes hned tři songy v jeho podání. Tenhle ten se jmenoval Get Up, Stand Up a ten následující, proč vlastně Get Up, Stand Up, je na téma války a je na téma toho, proč se stále a stále znova zaplítáme do tady tohohle koloběhu utrpení. A ten text, který Bob Marley napsal k tomuhle songu, vychází z proslovu etiopského císaře Haile Selassieho na tribunálu Spojených národů, kde vlastně vysvětloval to, proč dokud tam je nespravedlnost a nerovnoprávnost mezi lidmi všech barev kůže, potom se dějou tyhle ty zvěrstva, kterým říkáme válka. Sakra časový text, když si to ještě dáte do toho současného kontextu, tak vlastně každý to slovo, který tam Bob zpívá, přestože to naspíval před x desítkama let, tak stále to je velmi aktuální a velmi to platí. A to je pro mě ta síla reggae music, že to je conscious music, že to je music, která nás nutí přemýšlet a zamyslet se nad tím, co a jak funguje, proč to takhle funguje a jestli to chceme podporovat a nebo se z toho probudit.

So much trouble in the world. Přesně tak, platilo to tehda, platí to i teď. Bob Marley and the Wailers, tady už jste mohli slyšet dámské vokály v pozadí. To byla samozřejmě Rita Marley, Judy Mowat a Marcia Griffiths, neboli I Trees. A hráli jsme si z desky Survival. Na který najdete mimochodem i hity jako One Drop, Africa Unite nebo Zimbabwe. Legendární deska, vlastně chtěl jsem říct legendární, ale která z těch desek Bobu Marleyho není legendární a který jiný interpret tady zanechal takhle hlubokou stopu, která nejenom, že definovala hodně celý ten žánr, ale do dneška 45 let po jeho odchodu je stále takhle živá a nadčasová ve všech koutech světa. Ať vyrazíte do Vietnamu, nebo do Jižní Ameriky, nebo kamkoliv, vlastně kterýmkoliv směrem, tak narazíte určitě na nějaký milovník reggae music a Boba Marleyho, nebo uvidíte nějakou vlajku, siluetu, nebo tak. Já tady mám v ruce knížku, kterou jsme vydávali v roce, kdy to bylo 2015, tuším, a ta knížka se jmenuje Bob Marley na cestě, jsou to vzpomínky Marka Millera, který byl podiovým technikem, později manažerem různých reggae kapel a organizátorem mnoha reggae turné po světě, ale tehda se tak říkajíc jako slepý k houslím dostal do týmu Boba Marleyho a projezdil s ním asi 125 koncertů v průběhu posledních 3 let Marleyho života. A protože jsem se s ním kdysi setkal a organizovali jsme spolu nějaký koncerty, tak mi nabízel, jestli bychom třeba nechtěli vydat tady tuto knížku, a tak se opravdu i stalo. A tato knížka vyšla i v češtině pod názvem Bob Marley na cestě. A proč to říkám je, že ona už je skoro vyprodaná, mám asi poslední 10 kousků, kdybyste o ní někdo stál, napište mi lukas@radiocolor.cz, ale ani proto to neříkám. Říkám to proto, že tam je uveřejněný poslední rozhovor s Bobem Marleym. A z něho jsem vám chtěl citovat malý kousek. Ten rozhovor vzniknul v roce 1980 18. srpna v New Yorku. Ptala se Anita Watersová a pokud víme, tak to je poslední rozhovor pro novináře vlastně brzy předtím, než se zjistilo toho, že má rakovinu a kdy skončili velký světový turné. Tou dobou zrovna byli v Americe. No a v tom rozhovoru se Anita ptá na spousty zajímavých věcí a já bych vám rád citoval jednu odpověď. Když se optá, myslíte si, že reggae je dobrý způsob, jak šířit pravdu? A Bob Marley odpovídá, reggae je jeden ze způsobů, pokud je v textech obsažená pravda. Hudba je způsob, jak komunikovat. Lidé jsou schopni komunikovat a ta komunikace se šíří dál, rozumíte? Někdo slyší pravdu, řekne ji někomu dalšímu a ten další zase někomu jinému. Je to jako, když slyšíte dobrou radu a podělíte se o ní s někým jiným. A pokračuje to dál, chápete? Já jsem třeba žil na Jamajce spoustu let, než jsem poznal pravdu a pak tam najednou byla. Jak dlouho to trvalo? Trvalo to asi 18 let, než jsem poznal podstatu pravdy. A poznal jste ji prostřednictvím rozhovoru s jinými lidmi? No, ta rada byla vlastně celou dobu ve mně. Takže když máte tu vizi a setkáte se s lidmi a mluvíte s nimi, jako jsem například já mluvil s člověkem, jako je Skill Cole, který tam byl s ním v tou dobou, a byly to dlouhé rozhovory, zjistíte, že jste v životě na stejné vlně, stanete se vlastně rodinou. A stane se to proto, že sdílíte stejnou víru. Takže rastamani jsou na vzestupu. Rastafarianů, jako já, jsou spousty. Sdílíme stejnou víru a jsme jako jedna rodina. A pak třeba vzpomínají na oslavy nezávislosti Zimbabwe, kde hráli stadionový koncert a ten byl tak vyprodaný, že potom ještě druhý den udělali jeden koncert pro všechny, kteří na to neměli peníze, který byl zadarmo. Tak to bylo hodně velký. A mnoho dalších zajímavých věcí, které najdete v knižce Bob Marley na cestě od Marka Millera, která vyšla ve spolupráci Jah Music a jahmusic.cz a vydavatelství Dharmagaya. A
Mimochodem tenhle ten poslední rozhovor jsem s největší pravděpodobností taky publikoval celý u sebe na webu jachmusic.net nebo .cz. Tak dost bylo slov teďka na úvod, jsem vám k tomu chtěl pustit do podkladu takovouhle instrošku. Ale nějak z hůry to dopadlo jinak, tak slova byly doticha a tím každý rozumí. A teď se pustíme jednu instrumentální Augustus Pablo. Zion Seals Dub. No a potom už dobrý čas na The Abyssinians, legendární partu, která už tuto neděli 24. května vystoupí v Praze. Se skvělou doprovodnou kapelou a zkrátka nejbližší příležitost, jak zažít nějaký velmi autentický jamajský reggae na vlastní kůži. Už 24. v Praze. Za chvilku si řekneme více.

Lena Dera, to právě byli jamajský The Abyssinians, který přijedou do Prahy tuto neděli 24. května. Pro mě Vánoce v květnu, reggae Vánoce, protože to bude opravdu roots and culture v naprosto ryzí podobě, kdy tato parta je opravdu jedním z posledních žijících Mohikánů této éry. The Abyssinians vznikly jako vokální trio už koncem 60. let. Jejich příběh je úzce spjatý se samotnými základy rastafariánského reggae. Vokální trio založil Bernard Collins a bratři Donald a Linford Manningovi, kteří přišli v roce 1969, konkrétně v březnu, do Studio One nahrát svou píseň Satá Masagána, naspívanou částečně v amharštině a odkazující na krále králů a africké kořeny. Přestože původní vydání provázely produkční spory s Coxonem Dodem, producentem a zakladatelem Studio One, trio si nakonec od něj koupilo nahrané materiály za 90 liber a vydalo si single vlastním nákladem. A ten si rychle našel vlastní cestu na sedmipalcovém vinylu skrze sound systémy a brzy získal status naprosto nadčasové klasiky, která se stala jedním z nejposvátnějších reggae songů všech dob. Poselství té písně je o návratu ke kořenům víry v Boha a také africké diaspory a rezonuje naprosto dodnes. Mimochodem od té doby vzniklo už stovky dalších verzí, ale z těch prvních bych rád zmínil třeba Tommyho McCooka ze Skatalites, Dillingera nebo Big Utah, který měl původně jet s Abyssinians na to turné. A abyste věděli, o jaký song že jde, tak já vám ho zahraju a vrátím se tím k té jejich první desce. Ono později potom vlastně, jak Abyssinians hodně získali kultovní status, tak potom začaly vycházet různé reedice, na kterých se ty písničky tak trochu promíchaly. Nicméně vlastně ta parta vydala jenom dvě alba, které ale jsou naprosto nadčasovejma. A z té původní formace je Donald Manning stále živý a stále na turné, ale má sebou mladší zpěváky, který ale zpívají nádherným způsobem. Dneska jsem mluvil s kamarádem, který s nimi jede celý to turné jako road manager a říkal, že to je jak kdyby Abyssinians zpívali Morgan Heritage, což znamená, že to je crystal clear, super sound, super zvuk, ať už zpěváků nebo jejich doprovodní kapely. Navíc s nimi pojede jako předskokan Lone Ranger, který nahradil Big Utah, takže vlastně dvojkoncert, reggae dvojkoncert můžete zažít v Čechách 24. v Praze v Lucerna Music Baru. Teďka 24. května, to znamená tuto neděli. A já jsem sliboval v online pozvánce, že budeme soutěžit o dva volné vstupy. Dva z vás vyhrajou po jednom volném vstupu. A já si jenom ještě promyslím pořádně tu otázku, aby byla dostatečně záludná. A předtím vám pustím ten zmiňovaný hit, jejich první hit a naprosto nadčasový hit od The Abyssinians, který se jmenuje Sata Masagana.

Послухати The Abyssinians. Ochutná vkus jejich naprosto nadčasový tvorby, která stejně jako dílo Boba Marleyho i o 50 let později stále dává svůj smysl a význam. Tenhle song se jmenoval This Land Is For Everyone. Tato země je pro všechny, myšleno pro všechny barvy kůže. The Abyssinians máte jedinečnou příležitost vidět v Praze naživo 24. května v Lucerna Music Baru a sliboval jsem soutěž. Tak tady je. Teď jsem nad tím dost dlouho přemýšlel a říkal jsem si, byli tam tři zpěváci na úvod. Napište mi, jak se ty původní tři zpěváci The Abyssinians jmenovali a napište mi ty tři alba, který vydali. Tři hlavní alba. Možná vás může potom zmást právě to, co jsem říkal předtím, že vyšly nejrůznější bootlegy, který to pomíchali, ale jsou hlavní tři alba. A vy tu správnou odpověď můžete nalíst v článku, který jsem psal pro svůj portál jazzmusic.cz, takže vám dávám rovnou tip, kde to můžete najít. A takže jak se jmenují tři původní členové The Abyssinians a jak se jmenují ty tři jejich řadový alba. A k tomu ještě přidejte tři songy a to všechno mi napište na lukas@radiocolor.cz a vyhrajou tři z vás jeden lístek na tuhle nedělní reggae událost. A tady k tomu přidávám ještě jeden song.

Jam Music Reggae Session na Color Music Radio Live and Direct. Ja, 19. května v premiéře. Tohle to je Rankin Joe. A předtím Barry Brown, dva DJs v tom jamajském slova smyslu, toasterů, jamajských toasterů, s připomínkou toho, že před D Abyssinians bude předskakovat, možná i vyskakovat Lone Ranger, což je další z legend právě tady tohohle toastovacího žánru. Ale to, co jsme se už zmiňovali minule, tak nechci se úplně opakovat, ale co bych teď vám určitě zahrál rád, když už jsme zmiňovali Boba Marleyho, tak bych rád zahrál taky jeho vlastně nevlastního bráchu Bunny Wailera, s kterým vlastně zakládali The Wailers společně s Petrem Toshem, který tehdy uměl jako jediný z nich na začátku úplně hrát na kytaru. Nicméně až vlastně nedávno jsem se dozvěděl, že máma Boba Marleyho a táta Bunny Wailera spolu žili a měli spolu dceru, která nedávno vydala svý první a jediný album. No a takže znamená, že vlastně byli trošku, jak se říká, brother from another mother, Bunny a Bob. A tak jsem chtěl zahrát jednu klasiku o pokrytcích od Bunnyho Wailera a potom vzpomínku na Bunnyho tribute song, který po jeho fyzickém odchodu natočil náš Breda from Another Mother, Earl 16. Takže dneska to máme takový dubwise, víc dubwise, protože vás za chvilku čeká taky několik pozvánek, které jsou tady pro Česky a Moravu, které jsou taky docela dubwise laděný. Tak vysvětlím za chvíli teď Bunny Wailer a potom Earl 16 a pak si povíme víc. Posloucháte Live and Direct, 22 hodin 10 minut, Color Music Radio, úterní reggae speciál.

0: Zakladatel, v podstatě největší veterán jamajského toastingu Daddy Uroy, tady v dubové produkci Matt Professora i z jejich společného alba jménem True Born African, stejnojmená věc. Předtím v produkci Matt Professora to byl Earl 16 a my se ještě teď dáme do třetice jednoho Matt Professora jako takový dubový antre k tomu, co potom bude následovat, a vybírám z další klasický desky z labelu Ariwa, který vydává už muziku ve Velké Británii přes 40 let. A jedním z těch dalších zásadních men, který vydávali u Arivy mnoho alb a taky se poprvé v 90. letech podíval do Prahy právě za to provodu Matt Professora a jeho kapely Robotics, to je Maccabee. Koncert, který proběhl, tuším, že někde v nějakým 96., pokud se nepletu, a bylo to jako zjevení v Roxy, první koncert Maccabeeho, mám ho někde nahranej a moc rád vzpomínám na to, protože z mýho pohledu tady způsobil dobrou revoluci toho, že spousty lidí se začalo učit hrát muziku právě podle tady tohohle koncertu a podle týhletý dubový kapely, a z mýho pohledu to je jeden z kořenů toho, proč tady je dub takhle silnej. A něco o české dubové scéně, to si povíme za chvíli, ale teď Maccabee z alba We Had Enough, stejnojmenná, ale ne, We Had Enough, to už jsme si hráli a ta je taková trošku naštvaná, ale dáme One for Ja, protože posloucháte Ja Music Reggae Station a tak hurá do toho Maccabee a Matt Professor a label Ariwa, tato deska vyšla v roce 1990 a vy posloucháte Color Music Radio.
1: Yeah, Leroy, how are you wrong, so? Well, I'm hungry, you know, Maccabee, I'm going for a Big Mac. Yeah, Leroy, how are you wrong, so? Well, I'm hungry, you know, Maccabee, I'm going for a Big Mac.
0: Oh, gosh, wow, pull up the tune, ten správnej song je tenhle ten.

dýchejte, nezapomínejte dýchat při týhle hudební náloži. Dostali jsme se do Dubwise segmentu, srdečně zdravím od Karlových Varů na západě až po Opavu na východě a všude mezi tím, kde posloucháte. Před chvilkou jsem dostal zprávu z Opavy od Jirky, a.k.a. Shota G, srdečně zdravím. Toto to byly Zion Train, moje oblíbená věc jménem Biorhythm se současnou zpěvačkou tohodle legendárního dubového britského projektu Kiarou, s kterou vystoupili loni na Reggae Beatingu. A to je z alba Illuminate. Předtím ta věc jménem Unity. To byl projekt Moving Souls featuring Mickey Romeo. Věc, kterou jsem objevil už někdy koncem 90. let na kompilaci Serious Dropout, která vycházela na u Sony Music, respektive tam byl nějaký sublabel, který teďka nemůžu úplně najít. Nicméně Serious Dropout vyšel ve tři kompilace a tohle to je z první z nich, tak Jirko, moc rád ti všechny tři zapůjčím, protože zajímavým způsobem obsahujou sound 90. let hodně dubovej, ale tehdy se to všechno míchalo tak jako dohromady velmi zajímavým způsobem a vlastně spousty lidí tady poslouchalo hodně dubových věcí, i když třeba poslouchali více elektronickou muziku a tak dál. Jak jsem říkal předtím, myslím si, že právě tyhle ty projekty, ať už Matt Professor nebo Zion Train nebo britská scéna obecně tady zanechali velmi důležitou stopu v rámci tady místní domácí hudební evoluce a dali nám kořeny toho, že tady je hodně silná dub music. A já mám pro vás několik pozvánek, který se právě týkají hodně převážně dub music, a to sice hnedka tenhle ten pátek proběhne taková první dubová akce v Praze, ne první, ale první z té chronologie těch akcí, které vám chci doporučit, a jmenuje se tuším Subwise, proběhne na Štvanici a já vám o ní řeknu víc až za chviličku, protože mezi tím musím si k tomu najít pár informací, tak se ještě jednou vrátíme k Matt Professorovi a jeho labelu Arriva a ukážeme si, že dub taky je jedním z kořenů žánru, který můžete znát pod jménem dubstep. Je to právě z desky The Roots of Dubstep, Matt Professor. A jestli vám tohle nezní dost dubstepově, počkejte chvilku.

Tak, taky tam neslyším moc dubstepu, anyway. Tohle album Mat Profesora nás bere hodně ke kořenům. Tak už jsem našel informace, které jsem hledal, a to k té akci, která proběhne tento pátek 22. května v Praze na ostrově Štvanice v divadle Vila Štvanice. Akce se jmenuje Subwise, je to její druhý pokračování a nabízí mezinárodní line-up zaměřený na současný dub a reggae, prolínající se právě s dubstepem, včetně několika zástupců současné scény a jednoho z nejzásadnějších českých dubových sound systémů Pure Energy. Headlinery budou německá flétnistka Pia Zawa, která vystoupí spolu s rakouským producentem Dubbing Sun. Jejíž nejnovější album Eternal Works vyšlo začátkem tohoto března na labelu Moonshine Recordings. A o poctivý warm-up se jim postará jejich kolega z labelu Ecoboy z toho stejného labelu, který představí svou současnou produkci a remixy, které se pohybují na pomezi dubstepu, dubu a reggae. Z místních selektorů přijali pozvání taky Blofeld, který působí především na drum bassové scéně, ale pro tento večer si připraví speciální set balancující mezi dubem a dubtechnem. Po headlinerech vystoupí taky DJ Mara Stepa, který si připraví našláplý taneční set plný originálních dubplates z různých koutů světa, a chybět nebude ani úvodní a závěrečný set od DJs z Pure Energy Sound System. Tak tolik pozvánka na 22. května Praha Vila Štvanice. O den později tady mám pozvánku do Zlína, kde proběhne mezinárodní sound systémová konference. Slyšíte dobře? 23. 5. ve Zlíně. A tu akci pořádají Bashment Bass Foundation a u té příležitosti mi poslali celý velký článek o historii sound systémové kultury, který můžete najít u mě na webu Jam Music. Tak vřele doporučuji přečtení pro pochopení právě těch souvislostí. Je tam i hodně o sound systémové scéně tady u nás v 90. letech, kdy se vlastně prolínaly dubová scéna, techno scéna a s dalšími vlivy a žánry. Tak a na tady tomhletom prvním setkání reggae dubových sound systémů pod jménem International Sound System Conference se ho zúčastní tři domácí sound systémy Bashment Bass Foundation ze Zlína, Dub from the Ground z Trenčína a olomoucký Conscious Soldiers. Tři sound systémy na kopci Svah Zlín 23.5. to znamená tuto sobotu, vstupné je pouze na místě, žádný předprodej, a akce je přístupná od 12 do 24 hodin. Speciální porce sound systémové kultury, hned tři sound systémy na jednom místě. Bashment Bass Foundation se na scéně pohybují už 26 let. Dub from the Ground ze slovenského Trenčína taky patří mezi nejaktivnější sound systémy v regionu a k tomu nejnovější sound systém olomoucký Conscious Soldiers, který mají taky velký hudební záběr a spousty skvělých dubplates a říká se, že je jeden z nejlepších sound systémů, který tady u nás jsou k slyšení. Takže akce se koná jen v případě příznivého počasí, tak držíme palce. Občerstvení zajišťuje Svah Zlín, kde se ta akce uskuteční, to znamená speciálně pozvánka pro opavské, Šota, to je pro tebe, případně vás, kdo posloucháte ve Znojmu nebo v Brně, tak tip udělat si v sobotu vejlet do Zlína, ale nezapomeňte si to otočit, abyste v neděli zase přijeli do Prahy, protože v Praze dnes už zmiňovaný koncert The Abyssinians s Lone Rangerem a s nadupanou jamajsko-francouzskou kapelou v Lucerna Music Baru. A u té příležitosti jsme na začátku dnešního vysílání otevřeli soutěž o tři volné vstupy. Tři z vás vyhrajou jeden volný vstup a je potřeba mi napsat tři originální členy The Abyssinians, tři libovolné songy tady tohoto vokálního tria a tři jejich zásadní alba. Tak všechno najdete, pokud budete chtít, a odpovídejte mi správně, odpovídejte mi jakoliv, ale pište mi na lukas@radiocolor.cz. To jsou tři nejbližší pozvánky.

A pokud se nepletu, tak těch akcí teďka o víkendu bude ještě trochu více. Tady už to, už tady brousím, abych to všechno našel. A Kunta Kinte, oblíbený riff. Stále pozvoláme produkci Mat Profesora. Tak, basy doprava. Si přidejte ještě případně sami, abych se vám neutrhl repráky.

hlučný bass. Tak z akcí, které se chystají v tomto týdnu, ještě 21. května Jirka Vaš v Praze, dva Vinohrady, Římská pivovar, Subway v pátek Věde Štvanice, už jsme zmiňovali, International Sound System Conference ve Zlíně v sobotu taky. V sobotu zároveň tip ještě pro pražský na Žižkově v prostoru Second Shot bude Seasoning This Scene with Hall and Reggae Recipe. A v sobotu taky hraje DJ Buky v Českých Budějovicích v prostoru Aqua Loca.

No a pak jsem chtěl taky zmínit příští týden. Protože naše kapela Urban Bushman, kterou jsme měli někdy v letech 2004-2005 až do roku 2015, tak jsme potom se vydali každý svojí cestou, nicméně nás život znova spojil dohromady a my jsme po 15 letech udělali reunion, na který teďka trénujeme a na který se moc těšíme a který proběhne už příští týden. Takže pokud chcete mě vidět zpívat se skvělou reggae dubovou kapelou Urban Bushman, tak jsme dali znova dohromady společnou chuť nahrávat. Vytáhli jsme z našich dvou alb Maranatha a Heart ty naše nejoblíbenější songy a k tomu jsme vytvořili skoro půlku setu nových písniček, který můžete premiérově slyšet už příští týden 29. v pátek v Davidské klubovně, případně o den později potom na akci Roots and Future Sound Systemu, která proběhne v kempu Karvánky, kousek od Českých Budějovic. To je kemp s jezerem na koupání a celý víkend tam bude, příští víkend tam bude Sound System od Roots and Future. To bude taky hodně eklektik. Tak jsme moc rádi za pozvání, že nás čekají hned takhle dva koncerty za sebou. V pátek v Davidské klubovně se otvírá 19.30. Večer odstartuje s vinylovým setem Dasha Faya. Potom ještě jedno překvapení v podobě ještě jednoho reunionu, aspoň části party Messenjachs. Nevím, jestli znáte tu kapelu a ta fungovala zhruba v těch podobných letech jako Urban Bushman. Tak zahraju pár písniček a potom už Urban Bushman a potom afterparty se mnou Admirálem Kolíbalem 29. května Davidská klubovna neboli KC klubovna v ulici generála Píky kousek od pražského Kulaťáku. Tak to je pozvánka na pátek, Roots and Future Sound System, už jsem říkal, ten běží od pátku až do neděle z kempu Karvánky. Tak se moc těším, když už teda zmiňuji Urban Bushman a moc rád bych vám zahrál ty nové věci, ale máme je zatím ne studiově nahraný, ale jenom v rámci našich sessions, takže vám zahraju něco ze starého alba, z toho druhého, který se jmenuje Heart, který vyšlo v roce 2006 a zahraju vám dubovou věc jménem Money Dub, která vzpomíná na song Money od Horáce Andyho. Urban Bushman právě teď a pozvánka 29. dubna Praha, 29. května Praha, Davidská klubovna, 30. května Kemp Karvánky a potom 20. června Hořice, festival Cultural Reggae Vibes, na který bychom si měli posvítit ještě o trochu více, protože zrovna zveřejnili kompletní program. O tom za chvilku.

Takhle nám to znělo v roce 2006. Urban Bushman z desky Heart. Dám vám ještě jednu ukázku, jeden z těch kultovních songů, který se dostali do toho nového setu, který tam rozhodně nemůže chybět, songmanem Adonai. A ještě jednou ta pozvánka na příští týden na reunion koncert Urban Bushman 29. Praha a 30. Jižní Čechy Karlovanky. A pak jsou ještě pozorezený 20. června Hořice pod Krkonoší a 1. srpna Olomouc a festival Reunion společně s Homeboy Rasta, doktorem Karim a Kokomanem. Tak to mi to zpívalo v roce 2006.

0: Win the revolution.
1: Yes, tak tím jsme dokončili celý ten kruh, jak jsme začínali s Bobem Marleym, tak jsme si teďka zahráli něco jeho skladeb, tak jak to mixoval jeho syn Steven Marley pro album Chantown Babylon, z kterého do dneška moc rád hraju. Album, který vyšlo... Hledám a nikde to nevidím. Vtipný. No, někde... Tyjo, tak se neod,

0: Stevena Marleyho veřejně doporučuji, album jménem Chandown Babylon, taky už vlastně starší záležitost. A Steven mimochodem vydal nový single věnovaný kopcům farnosti svatý Anny, kde jsem začínal dneska vysílání skrze vzpomínku na Burning Speara a Boba Marleyho. A když už jsme teda u Marleyovic, tak bych rád ještě zmínil, že vyšly teď v nedávné, velmi nedávných týdnech dvě nové desky a jedna z nich je nejstarší syn Boba Marleyho, Ziggy Marley, který vydal nový album jménem Bright Side na svém vlastním labelu a najdete na něm 9 songů, z nich tím hlavním singlem je song Racism is a Killer, který jsme si hráli, myslím, že už minule, a který na té desce najdete ve dvou různých verzích. A já bych ale v rámci té vzpomínky na Boba Marleyho, že teďka 11. května bylo 45 let od jeho odchodu, tak bych rád přímo od Ziggyho, jakožto jeho nejstaršího syna, pustil song, který se jmenuje Many Mourn for Bob. Teď a tady na Color Music Radio.
1: God is not we are doing it, you know. It's God himself are doing it, you know what I mean? And nobody, and if them kill me, tomorrow millions of
0: No a pak si dáme tu druhou desku, kterou nahrála jeho dcera. Tak stay tuned, ještě chvilku, pár novinek v rámci dnešního pořadu. A pak už repríza Ramelova After Moodu. Tak příjemný poslech, jasný, dáme pull up, protože tady jsou upřímo slova Boba Marleyho tehdy velmi aktuální. Takže Ziggy Marley, nový album Bright Side, právě teď a tady jedna ukázka.
1: And Rastafari is the Almighty God. It's not we are doing it, you know. It's God himself are doing it, you know what I mean? And nobody, and if them kill me, tomorrow millions...

to byl Ziggy Marley a teď se měla ozvat jeho mladší sestra, která se jmenuje Sharon a která vydala taky nový album, který se jmenuje Firebird, tak tady je. Vybírám songmanem Forever, v kterým hostuje Bix General. A pak si dáme ještě ukázku z nového alba Mickey Generala a taky Akai Beka, což je vzpomínka na Vona Benjamina. Mezi novýma albama bych ale rád určitě taky zmínil, dneska aspoň zmínil, příště zahrál více, rodina McInnuffů, Winston McInnuff se svýma synama nahráli nový album ve spolupráci s Ligerians, jmenuje se to Africa My Destiny. Kapela Green Valley vydala album Vinilo El Arte de Vivir, pokud máte rádi španělsky zpívaný reggae. Marlon Asher vydal svý Ganja Farmer EP. A pak je tady taky jamajský Ras Ai s deskou Heart of Love, z který bych taky rád určitě zahrál aspoň jeden kousek teďka. A pak Shaggy vydal teďka 15. nový album jménem Lottery. Tak k tomu se dostaneme zase příště, dneska už přetahuju. Takže teďka Sharon Marley, pak Mickey General, pak Ras Ai a na závěr Akai Beka a vzpomínka na Vona Benjamina se skladbou Across the Eons. To byl dnešní Jam Music Reggae Session. Více informací o reggae music tady u nás a tyhle ty akce, o kterých jsme se zmiňovali, na jachmusic.cz, jahomusic.cz. A velký díky za to, že jste to poslouchali až do tohohle momentu a přeju vám krásnou dobrou noc. Těším se na vás zítra v poledne s čerstvým poledním menu, kde možná budeme rovnou navazovat a pokračovat v tom, co jsme dneska v noci nestihli. Pokud někam jdete, tak bezpečné cesty a... Takhle zajímavě zní deska dcery Boba Marleyho Sharon.

0: Zajímavý sound, he? Sharon Marley za Alba Firebird. V této věci hostoval Biggs General. Mimochodem na té se objevuje třeba taky Big Youth a je to takovýhle zajímavý crossover žánrovej. První vlastně deska od Sharon, kterou jsem objevil, tak Big Ups pro ní. Sharon je ročník 1964 a je vlastně první, jo takhle, je to dcera Rity Marley, kterou Bob Marley adoptoval. Tak jo, tolik Marleyovic rodina pro dnešní večer a než si pustíme ty další novinky, o kterých jsem mluvil předtím, to znamená Mickey General, Russ Eye a AK Becca z jejich nových alb, tak musím ještě zahrát předtím jednu věc a to je vzpomínka na Malcolma X, protože Malcolm X se narodil 19. května roku 1925 v Omaze, Nebrasce. 19. května se taky narodila Grace Jones, jamajská zpěvačka a herečka, kterou můžete znát mimo jiný z Jamesa Bonda, taková ta s těma velmi hranatýma takovým tím hranatým účesem, ne? Dost legendary. 19. května se narodil taky Rohan Marley, syn Boba Marleyho a Janet Hunt, bývalý manžel Lauryn Hill, by the way, a táta YG Marleyho a taky Ziona Marleyho, který jsme si hráli minule od nich nějaký nový singly. 19. května je taky den, kdy Bob Marley s kapelou Wailers v roce 1978 odstartovali turné v Clevelandu k albu Kaja a v roce 1981, 19. května, tělo Boba Marleyho bylo transportováno ze Spojených států na Jamajku, kde potom proběhl oficiální pohřeb 21. května 1981 na Národním stadionu v Kingstonu a v etiopském ortodoxním kostele, protože když byl Bob Marley na smrtelné posteli, tak se nechal pokřtít a nechal se pokřtít pod jménem Berhain Selassie. Tak tolik pár dat nebo pár vzpomínek souvisejících s datem 12. května, kdy si dáváme tady tu session v premiéře, když tak tohoto týdne, potom ještě 20. Bych rád vzpomněl taky, že se narodil klávesák The Wailers Tyrone Downey v roce 1956 a v roce 1999, 20. května se narodil Azizi Romeo, neboli syn Maxe Romea. Tolik z historie. Teď si dáme vzpomínku na Malcolma X v podání Winstona McInaffa a projektu Inna the Yard a pak už ty tři stýbený novinky. Mickey General, Russ Eye a Akae Becca. Už nebudu mluvit, nechám hrát jenom muziku a až tohle to skončí, tak začíná Aftermood s DJem Ramelem a já vypínám mikrofon, přeju vám dobrou noc. Mějte se parádně a díky za poslech.
1: Attention!

0: už jste objevili naše polední menu. Nový pořad s Lukášem Kolíbalem v pondělí, středu a pátek od 12 na Color Music Radio. Místo zdí stavíme mosty chutným hudebním výběrem doslova z celého světa. A to podáváme za doprovodu pohody a velkého úsměvu. Nechybí tipy na kulturu, kam jít tančit, centami o zdraví, dobrém jídle a kosmických souřadnicích. Polední menu s Lukášem, pondělí, středa a pátek od 12 na této frekvenci. Za podpory Bohempia, českého výrobce konopných tenisek a oblečení.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.

městě Sonára právě teď hraje DJ Ramel a jeho Aftermood. A to znamená jediný, kámo, seš ve správný čas na správný frekvenci. Colore Radio.

loaded possessions, a lot of money in the bank.